Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 b-mol opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických oper, již je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty koncerty na Praga v komorním oboru. Dále spolu účinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, ktoré tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mielnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, la notte, noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a kontinuo G-moll La Notte Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková. Spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovy čtyři skladby opus 17 uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absolutního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spolu účinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní čtyři skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Naše společnost dospěla do takzvaného informativního vývojového stádia. Prostředky globální komunikace, internet, mobilní telefony začínají radikálně ovlivňovat naši práci i volný čas. Multimédia přebírají hlavní roli v oblasti zábavního průmyslu i reklamy. Změny, na něž jsme si zřejmě ještě stále docela nezvykli, přinášejí vedle všech pozitiv i ekologické, sociální, psychologické jevy, které vzbuzují hrůzu. Ať jsem povoláním rozhlasový pracovník a občas vystupuji v televizi, není pro mne příjemný pohled na sílící vliv masmédií na lidské vědomí a podvědomí, který potlačuje fantazii, tvůrčí myšlení, schopnost úsudku. Jako hudebník jsem pak obzvlášť zneklidněn tím, jaký vliv mají masmédia na vnímání hudby. Začněme hudbou populární. Tomuto druhu písní říkal v 70. letech rocker Frank Zappa biografy pro uši. Texty jeho písní obvykle obsahovaly nějaký dramatický příběh, ten dokreslovaly mimohudební efekty, nahrávky byly ve studiu umně smíchány a samotná hudba obsahovala vždy něco, čemu se dalo říkat nápad. V Zappově písni, z níž si pustíme ukázku, jsou posluchači udržováni v nejistotě, zda se impresivní scéna odehrává v ložnici nebo ve středověké mučírně.

snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man.

Je to vlastně hudební videoklip bez videa. Vizuální složka se odehrává v posluchačově hlavě a záleží na něm, zda je mu bližší představa milostné nebo hororové scény. Dnešní videoklipy naopak zahlcují všechny naše smysly a pro fantazii nezbývá žádný prostor. Nejméně prostoru je pak vyhrazeno samotné hudbě, která je obvykle degradována na pouhý rytmus, případně nějaký chytlavý, stále dokola opakovaný motiv. Typickým produktem toho druhu je zpěvačka Madonna. Její show jsou skutečně velkolepá a dokonce mají i určitý myšlenkový obsah. Samotná hudba bez vizuální složky je však prázdná jak vyfouknutý balón.

Globální charakter sdělovacích médií má v hudební oblasti za následek potlačení krajových rozdílů v hudebních projevech. Převážná část televizní produkce je amerického původu. Pokud někoho překvapuje, že středoevropská mládež tak bezezbytku přijala zaoceánskou kulturu, často navzdory jazykové bariéře, měl by si uvědomit, že jednak k ní masmédia nenabízejí dostatek alternativ, jednak je příliv americké hudby provázen masivní marketingovou podporou, která díky jednotnému celosvětovému kulturnímu trhu disponuje obrovskou účinností. Lidé se naučili poslouchat reklamu, stále více jí věří. Když se jim stále dokola omílá, že Drákula je geniálním dílem, neuvědomí si, že jde o brak.

0: Hlavním sdělovacím a zábavním médiem je televize. Převzala hlavní slovo i v oblasti hudby, ačkoliv k tomu není dobře uspůsobena. Pokud nemáme takzvané domácí kino se stereofonním zvukem, musíme vnímat chraplající zvuk z malého reproduktoru, monofonní, bez basů a ostrých výšek. Mladí lidé zvyklí na digitální reprodukci z CD přehrávače se klidně spokojí s nekvalitním televizním zvukem, pokud k tomu dostanou své milované obrázky. Naštěstí u nás vedle komerční televize existuje i ta veřejnoprávní, dokonce s jedním relativně kulturním kanálem. Z ní na nás může promlouvat třeba Olivier Messiaen a poučovat nás o hudebních formách svých skladeb.
1: J'ai donc déclamé étant enfant tout le théâtre de Shakespeare pour un unique spectateur qui était mon frère et d'autres théâtres aussi, Calderon, Lope de Vega et le théâtre russe, Tchekhov en particulier, aussi des théâtres classiques antiques, tous les Sophocles, les Eschyles, etc. Mais c'est surtout Shakespeare. Or, vous savez que dans Shakespeare, il y a tout. Il y a non seulement toutes les passions humaines, mais il y a aussi la magie, il y a aussi des sorcières, des lutins, des sylphes, des apparitions de toutes sortes. Enfin, c'est un auteur qui développe puissamment l'imagination.

O tom, jaký je rozdíl mezi televizí a rozhlasem, jsem se nedávno přesvědčil na vlastní kůži. Uváděl jsem jeden z koncertů Ti nejlepší z klasiky, který v přímém přenosu vysílala současně Česká televize a Český rozhlas. Pořad měl jedno ústřední téma, jehož poenta měla zaznít v poslední větě mého průvodního slova, proto jsem si ji velmi pečlivě připravil. Přímý přenos je ale pěkný nervák, takže se mi v klíčovém okamžiku nějak popletla slova a tu poslední větu jsem pomotal tak, že vůbec nedávala smysl. Děsil jsem se, co na to řekne obecenstvo. Výsledek byl zajímavý. Nikdo z těch, kteří koncert sledovali v televizi, si nesmyslu nevšimli. Naopak, rozhlasoví posluchači se mě velmi taktně ptali, co jsem tou poslední větou vlastně myslel. Televize prostě jde po povrchu. Všichni to sice vědí, ale málo kdo uvažuje o tom, jak bude jednou vypadat společnost odchovaná televizní kulturou.

To byla zapová písnička Buď v mém videu, v níž si náruživý muž představuje, jak by to bylo krásné, kdyby ta dívka, co vedle něho sedí, byla na televizní obrazovce a tančila blues v koženém prádle. Zásluhou médií se v poslední době výrazně změnila mapa světa hudby. Ještě před několika lety se zdál protiklad umělecké a populární hudby základním tématem hudebních estetiků. Dnes už je situace docela jiná. Někdejší hranice mezi hudebními světadíly dnes vymezuje menšinový, maximálně 5% ostrůvek hudebního umění proti 95% převaze populární hudby. Nejzajímavější vývojový pohyb se odehrává na přechodu mezi oběma teritorii, čímž se hranice ještě více zamlžuje. Namísto někdejší stylové hranice však nastoupila hranice nová, možná ještě významnější, daná protikladem kultury komerční a nekomerční. Tato proměna radikálně přerozdělila vztahy v rámci hudebního světa. Jestliže před 10 lety stála vážná hudba a jazz na opačných stranách

0: Now, as you might have noticed, Bruce Fowler has just completed some sort of trombone solo based on the idea of an evolved tango event.
1: Na opačné, komerční straně hranice se naopak ocitly některé projevy vážné hudby, například koncerty tří tenorů, také mnohé pokusy o relaxační hudbu a kompozice vážných skladatelů určené pro populární interprety, dále různé úpravy a tak dále. Televize je velké lákadlo, přináší slávu a peníze. Mnoho umělců uvažuje tak, že pokud si člověk zachová své profesionální kvality, nemusí se bát vstoupit na pole showbiznisu. Ale to je osudové rozhodnutí. Tak jako je nemyslitelné, aby třeba Jan Rosák hrál v divadle Hamleta, může se i hudebnímu kumštíři stát, že ho publikum začne vnímat jako figuru z obrazovky. Od ní se čeká zábava, povrchnost, ale nikoli umění. Hranice mezi komerční a nekomerční kulturou je velmi zrádná. Je totiž propustná jen jedním směrem.

Na nebezpečí zmedializovaného světa by člověka měla připravit škola. Úlohou hudebního pedagoga dnes už není ukazovat mladým lidem cestu od populární hudby k vážné. Nýbrž tříbit jejich vkus a prohlubovat posluchačské zkušenosti, aby tak snadno nepodléhali povrchnosti. Ona je totiž nebezpečná. Hudba má velké manipulační schopnosti. Dokáže dostat do tranzu davy. Vzpomeňme na koncerty Beatles, ale i na premiéru Svěcení jara. Sugestivní moci hudby využívá i většina světových náboženství. Této hudební vlastnosti se teď chopily i komerční subjekty, které podporují hudbu, jejímž cílem není člověka potěšit a obohatit, nýbrž vydělat co nejvíc peněz. Dnes tudíž nestojíme jen před estetickým problémem. Usilujeme o posílení obrany schopnosti vůči manipulaci. Jde o svobodu člověka. Viva la libertad.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Je to téměř neuvěřitelné, ale velkolepé dílo Georga Friedricha Händla, Mesiáš, bylo zkomponováno za pouhých 24 dní. Tehdy už slavný a tehdy už anglický skladatel pobýval v Irsku a o těchto dnech se vyjádřil jako o nejšťastnějších ve svém životě. Byl daleko od všech intrik a pomluv a bojů, které sebou neslo jeho angažmá v operním světě. Bylo mu 57 let, měl sice pomrtvici, ale poměrně dobře se z ní zotavil a objevil v sobě schopnost a chuť psát velká oratorní díla pro solisty, velké sbory a orchestr a sklízel s nimi stále větší úspěchy. Ostatně ještě dnes anglická Händlova oratoria zastiňují jeho kdysi tak slavné italské opery. Bezesporu největším dílem je pak mohutný Mesiáš a jeho nejslavnějšími tóny sbor Alleluja. Tady je v podání sboru a orchestru The English Concert a zařízení Trevora Pinnocka.

Byli jste někdy v Mariánských Lázních? Pokud ano, nevím, jaké vzpomínky na ně jste si uchovali, ale celkem jisté je, že málo kdo z nás by ty vzpomínky uměl podat tak, jak skladatel a hvězda své doby, Louis Spohr. On je totiž uchoval v partituře půvabného valčíku A-dur pro 11 nástrojů. Z něhož je patrné, že se Spohrovi v našich lázních evidentně líbilo. A tak lázeňskému městečku udělal výtečnou reklamu, jak bychom dnes řekli. Členové Akademie svatého Martina v Polích nám hrají Spohrovu Vzpomínku na Mariánské lázně.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Jakýmsi pokračováním proslulé fantastické symfonie je Berliozovo vokálně-instrumentální dílo Lelio aneb Návrat do života. I Berlioz, zklamán tehdy v lásce, se chtěl vrátit k životu, a to skrze hudbu a umění. Lelio navazuje na fantastickou symfonii tím, že užívá stejné idée fixe, oné vracející se hudební myšlenky. Lelio má 6 částí a v té závěrečné, což je fantazie na Shakespeareovu bouři, zpívá sbor v italštině ono vzývání krásné dívky Mirandy a loučení se s ní. Tento závěr Berliozova Lelia teď v podání komorního sboru Lyonského národního orchestru zazní pod vedením Noela Lea.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, aber deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia D'Antona.

Dedur vaše tónina. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

A pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lullyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Český rozhlas D-dur.
0: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8. Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litánií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Náš Antonín Dvořák dokázal propojovat zdánlivě neslučitelné věci. Romantické emoce s klasickou formou, mimohudební obsah se symfonickou architekturou, lásku k hudbě s láskou k lokomotivám a hlavně vlastenectví se světovostí. Česká Rusalka se hraje všude po světě. Melodii z Novosvětské považují Američané za svou národní píseň. Však to byl Dvořák, kdo na New Yorkské konzervatoři vychoval první úspěšné americké skladatele. Dvořákova hudba zaujme na první poslech, ale je rezistentní, byť ne absolutně, vůči oposlouchání. K největším dílům patří poslední dvě symfonie, americký kvartet, Stabat Mater, violončelový koncert, ale nespletete se, když sáhnete celkem po čemkoliv.

Antonín Dvořák, slovanský tanec číslo 3 a zdur pro klavír na 4 ruce. Hrají Marián Lapšanský a Peter Topercer.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II. Jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře. Od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za malou chvíli se vlny stanice D-dur rozeznějí tóny skladatele a violončelisty France Danciho, který jako mladý poznal Mozarta, byl současníkem Beethovena, z jehož novátorského díla měl smíšené pocity a posléze se stal mentorem mladého Karla Marie von Webera. Z díla samotného Danciho stojí za pozornost hlavně jeho rozkošné dechové kvintety a vůbec vše, v čem figurují dechové nástroje. Třeba taková fantazie na téma slavné árie, v níž Giovanni motá hlavu Cerlíně v Mozartově opeře Don Giovanni La Cidarem Lamano. Hrají klarinetistka Sabine Mayer, Württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arcilutnu a harfu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Kolett a Jakub Bogárd.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Ať už se muzikologové dohadují, jak chtějí, jestli Claudia Monteverdiho řadit spíš k pozdně renesančním nebo už k raně barokním mistrům, jeho dílo je pozoruhodné. První knihu madrigalů vydal už ve svých 15 letech. Poslední vyšla posmrtně. A je v nich vše, od komplikované polyfonie pozdní renesance až k počínajícímu baroknímu slohu. Nechybějí samozřejmě afekty, hudební líčení nálad a stavů mysli, dokreslování děje hudebními prostředky a tak dále. Celkem 9 knih madrigalů mapuje i celý Monteverdiho život. My teď otevřeme sbírku Skerci muzikály z roku 1607 a vybíráme madrigal, v němž je sice opěvována nesmírná krása úsvitu, jitřenky, ale v posledních verších zazní to podstatné. Ať je její krása sebevětší, nevyrovná se kráse mé milované. Quando l'alba in oriente zpívají členky Concerta delle Dame di Ferrara.

Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální Chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cis-moll, opus 39.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Antonína Dvořáka, Francise Poulenca, Maurice Ravela, Ludwiga van Beethovena, Josefa Bohuslava Ferstra, Jeana Sibelia, Václava Jana Tomáška a Hektora Berlioze. Na úvod zazní Pražské valčíky Antonína Dvořáka. Budapešský festivalový orchestr řídí Ivan Fischer.

Pražské valčíky Antonína Dvořáka hrál budapešský festivalový orchestr, který řídil Ivan Fischer. Gloria, duchovní skladba pro soprán smíšený sbor a orchestr, patří k nejslavnějším skladbám Francise Poulenca. Objednala si ho Kusevického nadace na počest Sergeje Kusevického a jeho ženy Natálie. Poulenc později tvrdil, že souvisí i s jeho operou Dialogy karmelitek. Zpívají Christine Beauvre, soprán, a sbor BBC, BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To bylo Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulenca. Zpívali Christine Brewer, soprán a sbor BBC. BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

Maurice Ravel zanechal jediný Smithsonův kvartet, kvartet F-dur. Dokončil ho, když mu bylo 28 let a věnoval svému učiteli Gabrielu Fauremu. Daleko více ale kvartet líbil Claude Debussymu, protože odpovídal jeho představám o tomto hudebním žánru. Kvartet má po všech stránkách neuvěřitelný náboj, melodický, harmonický, rytmický. Hraje Vihanovo kvarteto.

Svůj klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73, zvaný Císařský, zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1809 ve Vídni a věnoval ho arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho mecenášem, přítelem a žákem. Premiéra se odehrála roku 1811 v Lipsku. Solistou byl Friedrich Schneider a Johann Philipp Christian Schulz dirigoval Gewandhaus Orchestra. Beethoven, který býval dřív solistou svých skladeb, už kvůli postupující hluchotě nemohl hrát. Naším solistou je Alfred Brendl, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 Es-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena zvaný Císařský přednesl Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Josef Bohuslav Förster komponoval svůj nonet opus 147 pro tehdy nedlouho existující ansámbl českého noneta. Nonet přináší variace o dvou tématech a k premiéře došlo roku 1932. Hraje české noneto.

Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstera hrálo české noneto. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia neměl lehký start na koncertní pódia. Původně zamýšlený solista odřekl, narychlo solový part tehdy nastudoval český houslista Viktor Nováček, pedagog na akademii v Helsinkách. Později při chystaném berlínském provedení došlo k něčemu podobnému. A solistou byl narychlo Karel Halíř, jinak koncertní mistr berlínského dvorního orchestru. Dirigoval Richard Strauss. Na našem snímku je solistou Ilja Gringolc, Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Hráli Ilja Gringolc a Göteborský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi.

Klavírní sonátu A-dur opus 26 Václava Jana Tomáška nyní přednese Petra Matějová na kladívkový klavír. Sonáta má čtyři věty.

Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze nese označení epizoda ze života umělce a skladatel si v ní s nadsázkou vyřizoval účty s irskou shakespearovskou herečkou Harriet Smithsonovou, která tehdy hostovala v Paříži a do které byl Berlioz beznadějně zamilovaný. Takže jsou tu scény jako z krásného i těžkého snu. Chicago Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Johannesa Brahmse, Roberta Schumana, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Pavla Háse, Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Tanějeva. Na úvod zazní kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 3c-mol opus 60 Johannesa Brahmse. Brahms se k dílu několikrát vracel. Kvartet je považován za Brahmsova důvěrná sdělení Kláře Schumanové, ženě jeho přítele Roberta Schumana. Hraje The Amis Piano Quartet.

0: Kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 3 C mol opus 60 Johannesa Brahmse hrál The Amis Piano Quartet.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonii číslo 3 S-dur opus 97 Roberta Schumana se říká Rýnská. Odráží se v ní prý obdiv skladatele nikoli v řece Rýnu, ale ke krajině v okolí Düsseldorfu, kam se v té době přestěhoval z Drážďan. Vídeňské filharmoniky řídí Ricardo Muti.

0: Symfonii číslo 3 Es-dur opus 97 Roberta Schumanna zvanou Rýnská jsme vyslechli v podání vídeňských filharmoniků, které řídil Riccardo Muti.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Trio B-dur pro housle, violončelo a klavír zahajuje řadu Dvořákových čtyř dochovaných klavírních trií a vzniklo v době, kdy skladatel poprvé získal státní umělecké stipendium a mohl se tak se zvýšenou intenzitou věnovat tvorbě. Hraje Guarneri Trio Prague.

0: Doznělo trio pro housle, violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 21 Antonína Dvořáka. Hrálo Kvarnery trio Prague.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Rapsodii Taras Bulba komponoval Leoš Janáček podle novely Nikolaje Vasiljeviče Gogola, věnované příběhu kozáckého atamana a jeho dvou synů. Filharmonii Brno řídí Jakub Hrůša.

Rapsodii Taras Bulba Leoše Janáčka hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Jakub Hrůša. Pavel Haas byl talentovaný skladatel, jehož život ale předčasně skončil v koncentračním táboře. Haas měl blízko k Leoši Janáčkovi a ke kraji kolem Brna. Té je věnovaný i jeho smyčcový kvartet číslo 2 opus 7 s bicími nástroji, zvaný z Opičích hor. Opičí hory se v té době říkalo Vysočině. Hraje Kocianovo kvarteto a na bicí nástroje Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.

0: Smicový kvartet číslo 2 opus 7 Pavla Haase s bicími nástroji zvaný z Opičích hor předneslo Kocianovo kvarteto spolu s hráči na bicí nástroje, kterými byli Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Asi není slavnějšího klavírního koncertu, než je Čajkovského bémol. Těžko uvěřit, že dílo nebylo zpočátku dobře přijato a neocenil ho ani Nikolaj Rubinstein, který inspiroval jeho vznik. Nakonec Rubinstein změnil názor a koncert začal hrát. O popularitu díla se zasadil i klavírista a dirigent Hans von Billow, kterému Čajkovský koncert věnoval. Hraje Petr Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Solistou byl Petr Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Tanějev patří k nemnohým vyvoleným, bude velkolepým pianistou i skvělým skladatelem, řekl o svém žákovi Nikolaj Rubinštejn. Tanějev byl vlastně zázračné dítě. 10 lety byl přijatý na Moskevskou konzervatoř ke studiu klavíru a skladby. V 28 letech se stal ředitelem této konzervatoře a mezi jeho žáky patřili Rachmaninov, Skriabin či Glier. Jeho partitury jsou detailně propracované a zároveň lyrické a dramatické. Zazní teď Tanějevův kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30. Hrají Olga Vinokur na klavír a kvarteto Martinů.

0: Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30 Sergeje Tanějeva hráli Olga Binokur na klavír a kvarteto Martinů.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

V roce 1971 zemřel v New Yorku ve věku 88 let v Rusku narozený, pak francouzský a nakonec americký občan Igor Stravinsky. Skladatel, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Svou tvorbou vzbudil řadu kontroverzí, šokoval novátorstvím, posunováním hranic, jakýmsi divokým smutkem. Sám sebe označoval za vynálezce hudby a dnes je řazen mezi největší skladatele minulého století. My se ve Stravinského tvorbě vrátíme na počátek jeho neoklasického období do roku 1920, kdy měl v Paříži premiéru balet Pulcinella na objednávku Sergeje Djagileva a pro zajímavost v kulisách Pabla Picassa. Sám skladatel prohlásil, Pulcinella bylo moje objevení minulosti. Ano, Pulcinella je postava komedie dell'arte, mladík, kterého chtějí všechny dívky, což se nelíbí jejich nápadníkům, a poté, co se vše jaksi zamotá, zase vše dobře dopadne. Příběh z 18. století prý už kdysi zhudebnil i Pergolesi. My si ale poslechneme finále Stravinského baletu, respektive stejnojmenné svity Pulcinella. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven, první věta ze sonáty číslo 14, cis-moll, měsíční svit, hraje Valentína Kameníková.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Hudební festival Znojmo, královská hudba pro královské město. 8. až 29. července ve Znojmě a okolí. Uvidíte operu Galantní světy od Jeana Philippa Rameaua v nově opravené jízdárně. Koncert hraný na nástroje ze zeleniny v podání Vegetable Orchestra. Přijede Pavel Šporcl, Saša Rašilov, Martin Myšička, Adam Plachetka a další. Vezmete děti na rodinnou operu Mendel Megaking? Více na www.hudbaznojmo.cz.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z Malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozidy Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jean-Philippe Rameau, Le Rappel des Oiseaux, část de svity pro cembalo a e-moll, hraje Michel Kiener.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankovlámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Jeremiah Clarke, pátá část Rondo, pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Welles a The Welles Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, valčík z filmu Kmotr, hraje a diriguje André Rieu.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga. V podání Neue Symphonietta Amsterdam řídí Lev Marquis.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierra Valéze.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii Es-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v Es-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

Vynikající virtuóz na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klanili všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou, jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

Gaetano Donizetti, arie Lucie z prvního dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Charles Tudor, Münchner Rundfunkorchester řídí Il Gabriele Ferro.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Franz Schubert. První věta ze symfonie číslo 7 H-moll nedokončené. Vídeňské filharmoniky řídí Carlos Kleiber.

K denním nebo spíš večerním modlitbám církve, ať už se je věřící modlí doma s breviářem nebo třeba mniši v klášterních komunitách, patří i zpěvy Mariina chvalospěvu Magnifikát a Simeonovo kantikum Nunc Dimittis. Oba zhudebnil i velký barokní mistr Henry Purcell pod jednotným názvem Evening Service, tedy večerní služba, nebo spíš bohoslužba. A to v tónině G-moll s anglickým textem a pro sóla zbor a basso continuo. Teď si poslechněme Purcellovo zhudebnění těchto biblických Simeonových slov. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Zpívá Choir of Christ Church Cathedral Oxford, řídí Francis Greer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Alexander Scriabin, tři skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
0: Svou fantastickou symfonií s konkrétním programem každé z pěti částí se stále se vracejícím motivem, takzvanou idée fixe, s úžasně bohatou instrumentací velkého orchestru, otevřel 27-letý Francouz Hector Berlioz cestu novému hudebnímu směru, novoromantismu. Takzvaná fantastická je jeho základním dílem a věta, v níž se hrdinovi zdá sen, že svou milou zabil a teď kráčí na popraviště, je dokonalou ukázkou Berliozova mistrovství, včetně hudebního vykreslení sekery, jež dopadla na jeho krk, a fanfáry otevírajícího se pekla. Pochod k popravišti z fantastické symfonie Hectora Berlioze, orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll op. 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Gébla.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Leonard Bernstein, Čičesterské žalmy, druhá věta. Bernemutský symfonický orchestr a sbor řídí Marin Alsopová.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

První čtyři díly tohoto cyklu jsme věnovali obhlídce, po vojenskou rekognoskaci, terénu, do něhož teď hodláme umisťovat jednotlivé kostky hudební stavebnice. Ten čas, který jsme strávili úvahami, jak, čím a za jakých okolností vnímáme hudbu, rozhodně nebyl ztracený. Když si teď začneme hrát s jednotlivými složkami hudby, budeme mít na paměti, že každou z nich čeká strastiplná cesta k posluchačovým uším a potom ještě dále do končin, kam vidí leda vědci a mágové. Ale teď budeme věcní a logičtí a zopakujeme si, z čeho se skládá hudba. O něch základních kostek hudební stavebnice je pět. Melodie. Rytmus. Harmonie. Dynamika. A barva. Někdy se hudba obejde jen s výběrem těchto elementů, ale přirozený stav je ten, kdy všech pět prostředků hraje ve skladbě svou roli.

Taková přirozená rovnováha panuje třeba v pomalé větě Mendelssohnovy italské. Melodie, široká a výrazná, se vznáší nad pevným rytmem kráčejícího basu. Harmonie se zdá být trochu upozaděna, protože skladba začíná pouhým dvojhlasem, ale už při prvním opakování se přidává doprovod fléten, který harmonii jasně vyjádří. Tichá dynamika se posléze rozroste do plného hlasu orchestru, který se postará i o ušlechtilou zvukovou barvu.

Od tohoto vyváženého zacházení s hudebními výrazovými prostředky, které bylo typické pro klasicismus a raný romantismus, se odchyluje řada skladeb všech možných období, kde jeden prostředek jasně dominuje nad ostatními. Je ovšem téměř nemožné najít případ, kdyby jeden z prvků byl zcela osamocen. Mezi hudebními výrazovými prostředky je totiž zavedena bigamie, takže téměř vždy působí ve dvojicích. V gotice se například velmi často spokojili s melodií bez jakéhokoliv doprovodu. Melodie sama je však nositelkou rytmu a v tomto případě velmi výrazného.

Protestantské chorály, třeba v té podobě, jak je známe od Bacha, mívají melodie poskládané ze stejně dlouhých not. Rytmus tu tedy hraje zcela zanedbatelnou roli. Slečna melodie prostě dala košem svému obvyklému partnerovi rytmu a zahnula mu s kamarádkou harmonií. A to jde prosím o duchovní skladbu.

Melodie se bez výrazného rytmu neobejde a tak její intimní svazek s harmonií funguje vlastně jen v chorálech. Melodie také nic netuší o tom, že z harmonií si tu a tam dává rande také rytmus. Je to obvyklý případ zejména ve stylu zvaný minimalismus. Ve skladbě Harmonium Johna Adamse si jsou rytmus a harmonie hodně blízko, byť jejich líbánky pozorují klíčovou dírkou i dynamika a barva.

Ve 20. století se objevila tembrová hudba, která podle odborných spisů eliminovala všechny výrazové prostředky, kromě zvukové barvy. Není to ale tak docela pravda, protože velkou úlohu tu vždy hraje dynamika. Ta se ve skladbě postará o nezbytné kontrasty a zajišťuje, že publikum neusne. Pokud budete ukázku Pendereckého poslouchat pozorně, určitě to s vámi v jednom místě trhne.

Další sehranou dvojicí výrazových prostředků je barva a rytmus. Dominantním partnerem tu bývá žena, tedy barva. Například ve skladbách pro bicí nástroje, kde bychom čekali, že bubny budou tvrdě prosazovat své rytmické cítění, se mnohem častěji setkáme se zvukovými plochami, kde převládá barva zvuku, často vyloženě žensky jemná.

Která dvojice nám tu ještě zbyla? Hodně blízko mají k sobě barva a harmonie. Jelikož jde o dvě ženy, mluvme tentokrát raději o vztahu sesterském. V impresionismu se však sestry přiblížily tak blízko, že o nich lze mluvit jako o jediné bytosti, zřejmě tedy výsledek klonování. Impresionisté byli mistři v zacházení s orchestrem, obdivujeme barevnost jejich instrumentace a složitost jejich partitur. Když ale posloucháme Debussyho nebo Ravelovy klavírní skladby, žasneme nad tím, že stejná barevnost je i tam, ačkoliv klavír přece neumí nic jiného, než silněji nebo slaběji bouchnout kladívkem do struny. Barva je tu dosahována umnou prací s harmonií. Impresionisté přidávali k běžným kvintakordům a septakordům další a další tercie, čímž rozvibrovávali vyšší alikvótní tóny a klavír, až dosud celý černý s nápisem Steinway & Sons, se najednou rozzářil všemi barvami. Debussyho potopená katedrála je vlastně jen sledem krásných akordů.

Melodie, rytmus, harmonie, dynamika a barva. To je pět osobností, které mají k sobě velmi blízko a tvoří jednu rodinu, byť v ní, jak jsme slyšeli, panují poněkud zvláštní mravy. Slyšeli jsme také, že její členy lze jen těžko od sebe odtrhnout a vždy se drží alespoň dva při sobě. A tak to má být. Dnes by měla ovšem zaznít ještě jedna přesvědčivá ukázka jejich kolektivní spolupráce. Skladeb, v nichž jsou všechny hudební složky v rovnováze, máme celé archívy, takže můžeme vybrat něco, co je nám obzvlášť blízké. Navrhuji Dvořákův Slovanský tanec. Melodie je přítomna od začátku do konce, rytmus je divoký, jak se na tanec sluší a patří, podporován velkým bubnem a činely. Čekají nás dynamické kontrasty mezi tuty orchestru a piánem dřevěných dechových nástrojů. Dvořákovou harmonii a práci s barvou není třeba komentovat. To se to těm osobnostem žije pospolu, když v jejich čele stojí taková hlava rodiny.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Charlese Ivese, Nikolaje Rimského-Korsakova, Hugo Wolfa, Ericha Wolfganga Korngolda a Johanna Sebastiana Bacha. Na úvod zazní smyčcový kvartet číslo 2 Charlese Ivese. Jako většina Ivesových skladeb čekal i tento kvartet na svou premiéru téměř půl století. Hraje Emerson String Quartet.

0: Smithsový kvartet číslo 2 Charlesa Ivese přednesl Emerson String Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nikolaj Rimský-Korsakov je autorem 3 symfonií. Z toho druhou opus 9 nakonec revidoval a přejmenoval na symfonickou svitu s názvem Antar. Je to programní hudba založená na arabské pohádce o Antarovi, kterého ve skladbě provází idé fix a proměňuje se podobně, jako to udělal Berlioz ve fantastické symfonii. Státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu řídí Jevgenij Světlanov.

0: Dozněla symfonie číslo 2 Antar, opus 9 Nikolaje Rimského-Korsakova. Státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu dirigoval Jevgenij Světlanov.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Rakouský skladatel a hudební kritik Hugo Wolf patřil k předním autorům pozdně romantických písní. Zkomponoval jich asi 300, které zahrnují i 2 sbírky, španělský a italský zpěvník. Italský zpěvník představuje 640 písní ve 2 knihách a Wolf v něm zhudebnil lidové texty. Zpívají Felicity Lott a Peter Schreier, na klavír hraje Graham Johnson.

0: Dozněly písně z italského zpěvníku Hugo Wolfa. Zpívali Felicity Lott a Peter Schreier, na klavír hrál Graham Johnson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Erich Wolfgang Korngold byl zázračné dítě. Před nacisty pak uprchl do Ameriky a proslavil se mimo jiné filmovou hudbou pro Hollywood. V roce 1945 tyto zkušenosti promítl do houslového koncertu, který je vlastně z filmových melodií vystavěný. Koncert je věnovaný vdově po Gustavu Mahlerovi, Almě Mahlerové, a premiéroval ho Jascha Heifetz. Na našem snímku hraje Sergej Stadler a ORF Radio Symphony Orchestr Wien řídí Pinka Steinberg.

0: Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda hrál Sergej Stadler. ORF Radio Symphony Orchestr Wien dirigoval Pinkas Steinberg.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Johann Sebastian Bach byl skvělý varhaník a znalec varhan. Výběr jeho skladeb pro tento nástroj uslyšíme nyní v podání Jiřího Reinbergera.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Johannesa Brahmse, Roberta Schumana, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Pavla Haase, Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Tanějeva. Na úvod zazní kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 30 mol opus 60 Johannesa Brahmse. Brahms se k dílu několikrát vracel. Kvartet je považován za Brahmsova důvěrná sdělení Kláře Schumanové, ženě jeho přítele Roberta Schumana. Hraje The Amy Spieno Quartet.

Kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 3 C moll opus 60 Johannesa Brahmse hrál The Amis Piano Quartet.

Symfonii číslo 3 S-dur opus 97 Roberta Schumana se říká Rýnská. Odráží se v ní prý obdiv skladatele nikoli v řece Rýnu, ale ke krajině v okolí Düsseldorfu, kam se v té době přestěhoval z Drážďan. Vídeňské filharmoniky řídí Ricardo Muti.

Symfonii číslo 3 Esdur opus 97 Roberta Schumana zvanou Rýnská jsme vyslechli v podání vídeňských filharmoniků, které řídil Riccardo Muti.

Trio Bédur pro housle, violončelo a klavír zahajuje řadu Dvořákových čtyř dochovaných klavírních trií a vzniklo v době, kdy skladatel poprvé získal státní umělecké stipendium a mohl se tak se zvýšenou intenzitou věnovat tvorbě. Hraje Guarneri Trio Prague.

Doznělo trio pro housle, violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 21 Antonína Dvořáka. Hrálo Kvarnery trio Prague.

Rapsodii Taras Bulba komponoval Leoš Janáček podle novely Nikolaje Vasiljeviče Gogola, věnované příběhu kozáckého atamana a jeho dvou synů. Filharmonii Brno řídí Jakub Hrůša.